0: Pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
4: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
5: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
6: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
7: Crazy Radio.
6: Crazy Radio. Minimum.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Hey Jeremy.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Ride. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. května slaví svátek Ferdinand, jméno staroněmeckého původu, které se vykládá jako statečný cestovatel. Všem Ferdinandům přeji mnoho radosti a štěstí.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Odbyla 5. hodina.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další
5: pecky. Crazy Radio.

Grace, it out of you.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní v jeho autobuse ti začali křičet.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Tati, počkej!
1: OK, makat.
0: Já bych se chtěl jenom dodívat.
2: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Odbyla šestá hodina.
4: Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
3: Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.
6: Crazy Radio. Minimum muziky,

0: a ti musím říct bezvádnej far o policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili načelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.
2: Ok, get up. Dipset. Joel Santana. Heatmakers. I think this the one right here. Everybody.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky.
4: Maximálně fun.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Přijede pán na invalidním vozíku, který nemá nohy, na Václavském náměstí do 5. patra a tak projíždí, kouká, přijde k němu prodavačka, pá.
1: Dobrý den, nekoupíte si u nás botičky?
0: A teda, to je blbá ta ženská. Jí, no teda, to je něco nemám tak blbýho, nemám nohy, jako vlastně ptá, jestli nemám botičky, teda. To je... Tak naštvaný prostě sjede dolů výtahem, jeden příšerně naštvaný přijede na křižovatce na červenou, Jesenbák povídá, pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, zlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva mě tam povídá, jestli prý, jak si nekoupím botičky. Povídá, no teda, to je blbá ženská, prosím vás, že jste se s ní vůbec bavil, měl jste jí kopnout do prdele. Tak. On přijede domů a povídá, představ si, ženo, co to je za idioty ty lidi. Ta ženská, úplně blbá, mi tam nabízí, jestli si koupím botičky, já naštvaný jedu na červenou, přejedu Jesenbák, povídá, měl jste jí kopnout do prdele, no to je něco hroznýho. A ta žena pohá, Jardo, prosím tě, nerozčiluj se, víš, jaký jsou lidi, vykašli se na to, dej si panáka, to tě postaví na nohy.
2: Maximálně fan.
3: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. května slaví svátek Ferdinand, jméno staroněmeckého původu, které se vykládá jako statečný cestovatel. Všem Ferdinandům přeji mnoho radosti a štěstí.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Odbyla 7. hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

Přijechal doktorovi a říká, pane, která má hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já ji udělám plastiku, no. Dejte 1000 korun a já s ní teda něco. Počkejte, 1000, to je jako... Já si to nechám projít hlavou, no a za měsíc se potkají na ulici a... Prostě nepřišel, já vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no ten litr, to bylo jako ten důvod, no. Já dal jí mu pade, on jí odbouch, no.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týkačo, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, dondi za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kačo, nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, prostě nedošla. Naši mě nechtěli pustit.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Fajn rádio.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pan ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sokce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Whatever.
3: Crazy Radio.

rozdával jsem smích. Měl jsem rád lidi a žil jsem pro potlesk. A snad taky trochu spěch.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Rádio. Minimum muziky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Modelová situace. Blondýnka je v muzeu. No moment, to ještě není celý. No aha, k tomu muzeu tak prochází kolem těch exponátů a najednou narazí do stolku s vázou. Váza spadne a rozpláká se na tisíc kousků. Přijde k ní totálně, fakt totálně nasra rozdružený hlídač a říká jí: ženská, já vás snad zabiju, ta váza byla z 15. století. No a blondýnka si oddechne a říká: uf, a já jsem se lekla, že byla nová.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun.
3: Yeah.

0: Kizzy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste tomu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. května slaví svátek Ferdinand, jméno staroněmeckého původu, které se vykládá jako statečný cestovatel. Všem Ferdinandům přeji mnoho radosti a štěstí.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Crazy Radio.

Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Pojistě to vám, paní, řeknu, 14:44. Děkujem vám velmi pěkně. Zazvěm hovno. Crazy Radio.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.
0: Crazy Radio.

0: Proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice? Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Crazy Radio.

0: Infa. Maximálně fun.
1: Whatever.
0: Crazy ride. Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

Přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká: pane šéf, mám pro vás bezvadný šišlo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě až po tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonový. A střemhlav mě pustíte z té vejšky jako panel na hlavu. Říká: no to bych, kolik byste za to chtěl? Říká: 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká: to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká: ne, já to dělám dneska poprvé, ale nevím, že to tak bolí.

0: Koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme. Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka povídá:
1: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
0: Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá:
1: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
0: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pa:
1: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla.
0: Kozliatočka pa:
1: to nie je naša mamička má kľúče. Crazy Radio, minimum muziky.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Kizzy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
3: Whatever.
0: S Crazy Radio. Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou přešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Maximálně fan. To je Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fan. Maximálně fan. Crazy Radio.
4: Hot new thing. It's called Switch. Let's get it going. Switch.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.

0: Minimum infa.
1: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: Jsem předeslal jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy. Což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se, ta jedna říká, představte si holky, jenom jeden šánu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. To byla povídání, to nic není. Kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a omdlí.
1: Každý den je originál.
2: Dnes 30. května slaví svátek Ferdinand, jméno staroněmeckého původu, které se vykládá jako statečný cestovatel. Všem Ferdinandům přeji mnoho radosti a štěstí.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Crazy Rádio.

0: Easy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme
0: Minimum
1: další pecky.
0: Maximálně fun. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Ty lůzo, vole!
1: Ještě
0: co je, vole?
1: Už to tam dělá, vole.
0: Já je vypnu ho, vole.
2: A co si o sobě myslíš, vole?
0: Tak se
1: stanu ne, vole. Stanu ne. Neumím se brát, vole.

0: No, děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no, paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojď, Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad? On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere.
1: Crazy Radio.
2: Most people say
3: what they say, Sheldon.
2: They think
3: what's that? Hit you all sweet and innocent.
2: Well,
3: hey, well, you is, ain't you?

Rádio. Zbývej nám R&B. R&B bez Gypsy.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marihdoláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu.

0: letiště, uklidím si pracoviště. Du bist schön, my darling, merci señora, ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye, baby blonde, ty Liza Moni, ty sa ta sitna bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk, moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dít já by tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch, a mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Night.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fajn.
1: Maximálně fajn.
2: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, Trumser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru? Ne. Nechá si vzít mandle.
2: Crazy Radio.

0: Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

change.

0: kiss.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Minimum muziky.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Deja.
1: Bienvenue chez Joe.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. května slaví svátek Ferdinand, jméno staroněmeckého původu, které se vykládá jako statečný cestovatel. Všem Ferdinandům přeji mnoho radosti a štěstí.
0: I zítřek je jedinečný. Dnes

0: Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Rádiem.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

všechno ve mně hoří, slunce stále paří, myšlenky jdou hlavou, jen ty neslušný.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: V autě do sebe nabourají dvě blondýny. No tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A na kolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď říkám, že jsi kráva. Já tam přece měla být na 10. Tím pádem si mi měla dát přednost ty.
2: Maximálně fun. To je Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum
2: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se králíci tak rychle množí? Protože dobře vědí, že v každém okamžiku jim hrozí, že skončí na talíři. A upřímně, kdybych měl trávit život s partou chlupatých, ustrašených idiotů, taky bych si radši co nejrychleji udělal děti a pak se nechal sežrat.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa.

0: Co jsi zmyslel, něco jiného?
1: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Ride. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Ride.

0: muziky. Minimum
1: infa. Maximálně fun.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Svět není jen samý slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. A i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to připustíš. Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ, tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zavidili. To dělají zbabělci a to ty nejsi. Jsi lepší, pamat

ovčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

uprchlická rodina v Čechách ze Slovenska a malý kluk jde do první třídy, přijde domů a říká, mamička, počúvaj, dnes jsme se učili rátat do pěti, ano, a já už vím dosta. A ona, jaj, vidíš, Lacinku, to je za to, lebo jsi Slovak. Přijde druhý den a říká, mamička, počúvaj, dnes jsme se učili normálně 5 prvých slov z abecedy a já už vím celou abecedu od A do Z. A ona, jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovak, teda, ale... A přijde třetí den a mamička, dnes jsme byli všetci u lekára. A představ si, všetci chlapci mají iba takého lofasa a já takého. To je za to, že jsem Slovák.

0: Nie, to je za to, lebo ti 15 rokov stále.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Wizz Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy. Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. května slaví svátek Ferdinand, jméno staroněmeckého původu, které se vykládá jako statečný cestovatel. Všem Ferdinandům přeji mnoho radosti a štěstí.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci.
1: Maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Minimum muziky. Minimum
1: informací. Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum
1: info. Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
2: Big man is big and great. Big man is big and great.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pane ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Russian roulette, thoughts are like bullets. I cannot do this.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum
3: infa.
4: Maximálně fajn.
0: To je Crazy rádio.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
4: Chci nechat doktorovi a říká, pane doktore, už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívat, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo, tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, 3x za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
5: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
0: Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

I'm

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? S tím Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio. Crazy Rádio. 10.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. května slaví svátek Ferdinand, jméno staroněmeckého původu, které se vykládá jako statečný cestovatel. Všem Ferdinandům přeji mnoho radosti a štěstí.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: See you later, alligator.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. května slaví svátek Ferdinand, jméno staroněmeckého původu, které se vykládá jako statečný cestovatel. Všem Ferdinandům přeji mnoho radosti a štěstí.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

prostě sněží. Cestu klikatou dlouhou krájíme krok za krokem.

0: Jde bača z dědiny do hory, zpátky vracá se a po cestě ho chytne strašná bůřka. Teď dojde na tu lůku, vidí kolibu, šláhne blesk a koliba začne hořet. Bača říká, jožuš, no toto. Jde dál, teď z té koliby vyletí ovce, nešláhne blesk a ovce zabije. Bača povídá, no toto. Ne, že z té hořící koliby vyletí manželka, ruky navrch a šláhne blesk a zabije ju. Bača povídá, no proto.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 23. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další.
3: Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Minimum muziky.
1: Maximálně fun.
2: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Minimum infa.
1: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
2: Ne.
1: Dostala chuť na zavináče.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Odbyla půlnoc. Půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
1: pecky.
2: Crazy Radio.

0: dovnitř, pozvěte si všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme. Ale já to
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Whatever.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Přestan laskavě s tím fňukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Crazy Radio.
4: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger. Well, I-

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 31. května, slaví svátek Kamila, jejíž jméno má latinský původ a značí služebnici chrámu. Všem Kamilám přejeme vše nejlepší k jejich jméně.

dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

0: Infa. Maximálně fun.
1: Whatever.
0: S Crazy Life. Minimum infa. Maximálně fun.

Sexy, sexy. Sexy, sexy. Sexy, sexy. Sexy, sexy.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
5: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.
0: Minimum muziky. Minimum